Kámo, nikdy v životě ti nezapomenu, co jsi se mnou musela zažít, když jsem se potácela s tou sračkou Adamem. Podržela jsi mě v každou chvíli. Víš, že jsem tu pro tebe vždycky. Co mu mám odepsat? Na tvoje rady vždycky dám.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
2: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Později už tam budem?
4: Přestaň! Štíhne mě vedro!
0: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
0: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dance Radio. Dance Radio.

Krásné dobré ráno, tady je Dance Radio 89 a 102,9 FM. Martin Kinn, Joshua, Take Me. To je věc, kterou startujeme úterní ranní fresh. Na Dance Radio vám přeju krásné a pohodové ráno. Doufám, že jste pondělí přežili ve zdraví a že jste ten začátek pracovního týdne nakopli, jak se slušelo a patřilo. A dneska už bude zase o poznání líp. Z muziky nabídneme mezi 7 a 8 Bastille a Pompej. A čeká nás taky novinka v našem éteru, Kygo, Max McNown a Take Me Back. Take me back. Tak ještě jednou přeju krásné dobré ráno, 7:01 k tomu, my jdeme na aktuální zprávy, no a taky na počasí. Dance Radio News. Pražští hasiči v pondělí večer zasahovali proti požáru v pražských Letenských sadech. Nasazeny byly v místě 4 vodní proudy. Kvůli zranění i z důvodu vyčerpanosti potřebovali ve Slovenských horách za uplynulou neděli a pondělí pomoc 3 čeští turisté. Všem pomohli horští záchranáři a případy se obešly bez vážnějších zranění. Letiště v Lipsku minulý týden jen velmi těsně uniklo vážné katastrofě. Podle informací deníku Die Zeit, dron v úterý večer narazil do křídla zaparkovaného nákladního letadla Antonov. Právě v křídlech se přitom obvykle nacházejí palivové nádrže. Výbušnina však po nárazu neexplodovala a dron se od křídla odrazil a dopadl na zem. Počasí. V úterý očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 26 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Krásné dobré ráno, tady je úterní Dance Radio na vlnách 89 a 102,9 FM. Bastille, Pompeii, Audi & Remix právě teďkon v našem éteru v úterý s datem 11. srpna, kdy svátky nám slaví Zuzana. Takže Zuzanky, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, ať máte dneska krásný letní srpnovej den, ať si dnešek užijete naplno. A samozřejmě my tady na Dance Radio pro vás budeme sypat jednu taneční pecku za druhou. Za pár okamžiků už novinka v našem éteru, Kygo a Max McNow, Take Me Back, fantastická letní věc. Pokud jenom trošku můžete, tak si dejte takhle po ránu volume doprava, je to takový, je tam prostě ten klasický Kygo, taková prostě jakoby chillovka, nádherná věc, rozhodně doporučujeme. Pak bude taky BLR, Timmy Trumpet, Diamond Pistols a spousta dalšího. Tak užívejte úterní ráno s Dance Rádiem.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
3: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
4: Že nic neřešíš.
3: Přesně.
4: Proto jsme vybrali Auto ESA.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.
7: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
8: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
9: Dance Radio. Novinka.

0: Diamond Pistols, Feli, Don't Think Too Much, právě teďko na Féteru. Na 89 a 102,9 FM, krásné dobré ráno ještě jednou vám všem, máme tady úterý, krátce po půl osmí a vzhledem k tomu, že spousta z vás třeba teďko vstává, dělá si snídaní, jde do sprchy a jde udělat takový to klasický domácí kolečko, než někam vlastně jakoby vyrazí, tak se pojďme podívat na to, jak to bude dneska s počasím, abyste věděli, jaký to prostě bude.
1: Počasí.
0: No a mám tady dobrou zprávu pro všechny, kteří nejsou úplně milovníky tropických teplot, protože dneska sice bude jasná obloha, ale maximální teploty by se měly pohybovat někde okolo 26 stupňů, což mně přijde na srpnový úterý s datem 11. srpna naprosto normální předpověď, normální teploty. Přesně takhle to mohlo úplně v klidu vypadat celý léto a kdyby to takhle vypadalo celý léto, bylo by to naprosto fantastický. Bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. A další dobrá zpráva je to, že takovýhle teploty by se měly držet až někdy do čtvrtka. O víkendu už samozřejmě budeme čekat zase tropické teploty, tak na to buďte rozhodně připraveni, ale víkend je ještě daleko, to se může ještě cokoliv změnit. Pojďme dál na muziku Loco Dice, Martin Solveig, Robbie Rivera, Fastboy a nebo Kous.

0: Jedna z mých vůbec nejoblíbenějších věcí, který tady v Éteru Dance Rádia na 89 a 102,9 FM máme, kus Stop Crying Your Heart Out, mimo jiné v originále slavná kapela Oasis, ale tady samozřejmě na Dance Rádiu trošku v jiném kabátě a tak, jak to my máme rádi. Dáváte si úterní Dance Rádio vlny 89 a 102,9 FM. Pokud nechytáte tyhle ty frekvence, tak doporučujeme dropnout aplikaci Dance Rádia, abyste mohli být v každém koutě České republiky nebo i po světě samozřejmě s námi. My za to budeme moc rádi. Na Dance Rádiu půjdeme dál za muzikou do 8 hodiny. Zahrajeme třeba ještě Superfly Moving Too Fast, bude taky Volak, Pecka, Bump a možná stíneme ještě klasiku The Wise Guys, oh la la la.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True, peace, love, acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
2: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

Dáváte si úterní den s rádio, tak vidíte, stihli jsme to do Vice Guys Olalala právě teďko na 89 a 102,9 FM. 8 hodin, 1 minuta k tomu, první hoďku máme za sebou, druhou hoďku máme před sebou. No a z muziky mezi 8 a 9 nabídneme Purple Disco Machine Kungs, Julian Peretta Substitution. A těšit se můžete taky na New Order True Fate 94.

už jste na cestě do práce, popřípadě někam na výlet, nebo i do práce, tak přeju hlavně krásné dobré ráno. My jsme Dance Radio 89 a 102,9 FM, máme úterý 11. srpna, svátek slaví Zuzana, tak přejeme všechno nejlepší a teď už posíláme aktuální zprávy a také počasí. Dance Radio. Hodně špatný vtip musí řešit poslanec ANO Marek Novák. Dosud neznámý hacker se naboural na jeho profil na sociální síti Facebook a vyvěsil tam v pondělí večer Novákovo parte s tím, že zemřel po krátké nemoci a že se bude 14. srpna konat ve Zlíně pohřeb. Spletl si ale datum a na parte umístil loňský rok. Krom toho chybí informace o datu úmrtí. Popová hvězda Beyoncé se stala 100% vlastnicí značky whisky Sir Davis. Francouzský luxusní gigant potvrdil, že prodal svůj podíl ve společném podniku, který obě strany založily v roce 2024. Finanční podmínky transakce nebyly zveřejněny. Jedna z nejvýznamnějších postav moderního technologického světa odchází. Jeff Dean, dlouholetý hlavní vědecký pracovník Google a architekt řady technologií, na níž dnes stojí internet i současná vlna umělé inteligence, po 27 letech firmu opouští. Společně s dalšími třemi špičkovými odborníky zakládá nový startup Discovery Loop. Počasí. V úterý očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 26 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: I po 8 hodině si dáváte Dance Radio na vlnách 89 a 102,9 FM. A tohle byl DJ producent Joel Zimmerman, neboli jinak Deadmau5. Asi možná teďkon jste někoho překvapil tím, že jsem právě zmínil jeho osobní jméno, protože samozřejmě normálně se říká jakoby Deadmau5 a neříká se Joel Zimmerman, ale tak aspoň, abyste věděli, že se tenhle ten skvělý DJ producent a vizionář vlastně jmenuje takhle. Nicméně kolem Deadmau5 je poměrně živo, protože doslova a do písmene dneska vychází jeho vlastní DJský software, protože pokud víte něco o Deadmau5ovi, tak vlastně Deadmau5 je známý tím, že vlastně není to klasický standardní DJ, který hraje prostě na playery, vinily a tak dále, ale je to spíš jakoby performer, který využívá další hardwareové zařízení propojené se softwarem a vytváří tak vlastně jakoby na těch stagech live performance. A vlastně v tomto případě se Deadmau5 vyvinul vlastní DJský software, který se jmenuje Autopilot. Je to projekt zaměřený převážně na performance a vyvíjí ho dokonce jenom sám Deadmau5. Vstup do beta verze je uváděný za $50, takže pokud to někoho nebolí a chce si to třeba vyzkoušet a plánujete, že byste taky dělali jakoby live performance, tak třeba tady máte jedno vodítko do toho, jak se do toho pustit se softwarem od Deadmau5. Pojďme dál na muziku. New Order, bude taky Band, The Chainsmokers a nebo taky Solomon.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Novinka Féteru Dance Radio na 89 a 129 FM. Solomon společně se Skrillexem tak ty spojili své síly, zavřeli se do studia a z toho vyšla tato věc, která se jmenuje Ramta, nádherná věc, která nám právě teďkom proletěla éterem na 89 a 129 FM. Přátelé, máme krátce po 8:30, pojďme se podívat znova na počasí.
1: Počasí.
0: V úterý očekáváme převážně jasnou, polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 26 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž, takže myslím si, že tento týden bude o poznání a pohodovější do počasí, že nás nebudou trápit nějaký vysoký tropický teploty, ale o víkendu se nám tropy údajně vrátí, tak na to buďte připraveni. No a pojďme na muziku. Gadžo, Alexandra Prince a So Many Times, bude taky Cream, Matoma, Madonna, Zonderling anebo Gus Gus.

0: Dáváte si úterní Dance Radio na vlnách 89 a 102,9 FM. Madonna, I Feel So Free, Peggy Go Remix právě teďkon v našem éteru 11 minut před 9 hodinou ranní. A pokud se právě třeba teďkon někdo z vás probudil, tak mu přeju krásné ráno. Tím samozřejmě narážím na manželku, která se právě teďkon dostala mezi živí, takže krásné ráno. A samozřejmě, pokud v tom není moje manželka sama, tak i vy ostatní vám přeju krásné dobré ráno. My se s Radním Freshem pomalu a jistě blížíme do finále, ale po 9 hodiny tady bude dopolední drive s Katie, pak nás čeká odpolední show s Michaelem C a taky nesmíme zapomenout na stálici našich večerních pořadů, kdy dneska od 19 hodin Ferry Corsten, pak bude Tritonal, Jamie Jones, Spinning Session a nebo taky Nicole Mudabr. A pokud byste dneska měl někdo tolky Prahou, tak já osobně hraju od 22 hodin v pražském klubu Duplex. Mimo jiné, všechny moje termíny najdete na mém oficiálním Instagramu, kde jsem jako DJ Andy Rowe, takže budu rád, když tam dáte follow a můžeme se někdy potkat na společné party. Do 9 hodiny ještě nás čeká Zonderling, Spotlight a bude taky Gus Gus.
1: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.

Ta nejlepší taneční muzika jedině na 89 a 102,9 FM, tedy na Dance Radio a taky samozřejmě v rámci úterního ranního freshe. Tohle byly Gus Gus a Simple Tuesday, úžasná věc na závěr dnešního, právě jak už jsem zmínil, ranního freshe. No a co dodat, přátelé, tak já vám děkuju, že jsme se spolu mohli naladit na ten nový den, na to úterý. Do víkendu sice ještě daleko, ale to vůbec nevadí, protože pokud se trváte se společností Dance Radio, tak naše taneční muzika vás provede až k tomu nadcházejícímu víkendu. Jedna minuta nás dělí od 9. hodiny ranní. Já se loučím, mějte se krásně, užijte si dnešní den. Pokud máte ještě prázdniny, tak si je užívejte, protože za necelé 3 týdny vám školákům to taky končí a po 9. hodině se tady na vás bude těšit už Katie. Loučí se Andy a zase zítra v 7 hodin ráno. Čágo. Pražští hasiči v pondělí večer zasahovali proti požáru v pražských Letenských sadech. Nasazeny byly v místě 4 vodní proudy. Kvůli zranění i z důvodu vyčerpanosti potřebovali ve slovenských

0: Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
1: A raz, dva, tři, 4,21. Lala. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až tisíce korun, a to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Více na innogy.cz.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Už tam budem?
10: Nech toho.
9: Raději už tam budem?
10: Přestaň, štěl mě vedro.
11: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
0: Dance Radio. Dance Radio.

Gale a taky Kane a Beach Ball na frekvencích Dance Rády. Já vám přeji krásný ráno, dopolední drive je v plném proudu. Mezi 9 a 12 hodinou s datem 11. srpna i dneska s váma Katie, dneska při úterku. Zdravíme taky všechny Zuzky, který dnes mají svátek. Já vám přeji všechno nejlepší, pokud Zuzky znáte, tak na ně nezapomeňte, určitě jim popřejte všechno nej. No a co vás čeká dneska a nemine, takže to bude spousta skvělý muziky, představíme novinky v Éteru Dance Rádia, ale taky spoustu zajímavých témat přes festiáky, cestovačky, aktuální trendy a taky umělou inteligenci a spoustu dalších věcí, i třeba sociální sítě, to všechno dneska proberem mezi 9 a 12 hodinou. Takže doufám, že jste na našich frekvencích, ať už se nacházíte kdekoliv, tak věřím, že jste na vlně Dance Rádia. Já vám přeji krásný ráno.

Přátelé, 89 a 102.9 FM na frekvencích Dance Rádia zazněla další věc. Konkrétně jsme se dali Sick Dope a Down with the Rhythm. No a my už se pojďme podívat na důležitou věc, která je spojená s kulturním centrem Stalin, nad kterým visel poměrně několika týdenní otazník, kdy se nevědělo, jestli Stalin bude pokračovat, protože byl v ohrožení. Důvodem bylo, že v květnu letošního roku se Rada hlavního města Prahy rozhodla vyřadit prostor z tržního řádu, což vlastně ohrozilo místní provoz i bez ohledu na to, že vlastně ty podmínky Stalin splnil a vlastně počítal s další sezónou. Důvodů bylo hned několik, hlavním z nich byl špatný a zhoršující se stav podstavce bývalého pomníku a od té doby se řešily různé petice, setkání i města přímo s lidmi, kteří samozřejmě za Stalinem stojí a tak dále. No a včera tedy všechno dobře dopadlo, protože na základě té petice a znovu otevřených debat a jednání, tak se nakonec rozhodlo zachovat tohleto kulturní centrum, zásadní místo v Praze, který tedy se podařilo, díky kterému se podařilo prosadit, že tedy Rada hlavního města Prahy změnila tenhle ten tržní řád a díky tomu může kulturní centrum Stalin být opět zařazen a opět tady může fungovat provoz tak, jak jsme zvyklí. Tak přátelé, je to dobrá zpráva, protože Stalin chystá spoustu skvělých akcí a mejdanů. Třeba už tenhle ten pátek můžete vyrazit na Distant Gaze, Label Showcase a tak dále. Čekají nás skvělý večery, nejenom v týdnu i o víkendu, takže máme i my tady na Dance Rádu velkou radost.

0: touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. Kik, víc než si myslíte.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
6: Dance Radio. Dance Radio.

0: v remixu od Necka je za mě opravdu velmi, velmi podařená věc, která rozhodně stojí za to a jsem moc ráda, že je pravidelnou součástí našeho skvělého playlistu. No a já už zrovna teďka koukala na oficiální stránky NASA a obletěl totiž internetem snímek včera a taky předevčírem. Právě NASA zveřejnila nejnovější fotku naší Země a je to vždycky fenomenální pohled. Vždycky, když vidím nějaký filmy nebo fotky nebo záběry, tak si říkám, jaká nádhera to je a musím říct, že i tato nádhera je, pokud se mrknete přímo na sociální sítě a taky web NASA, tak už můžete vidět nejnovější fotku Země, která byla pořízená před dvěma dny, a to v neděli 9. srpna přes satelit NOAA GOES a je to teda fantastika. Pokud se taky na tomhle ujíždíte a frčíte, tak se mrkněte, můžete sdílet a můžete taky komentovat, co na to říkáte, a mě fascinujou taky ty nejnovější technologie, které už dneska umí opravdu zdokumentovat všechno naprosto dokonale, stejně jako tenhle ten satelit. Takže můžete se pokochat a teď se pojďme kochat další muzikou. Dáme si tu Jamou a ještě snad stihnem i Kalinu Zanders, Who We Are.
1: Dance Radio. Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Muzika.

Galina Zenders a výborná věc, která momentálně zazněla na našem, v našem éteru Who We Are společně s Hayley May. Musím říct, že tato věc se momentálně ovládla doslova v Británii v první půlce roku a vůbec, ale vůbec se nedivím. Pojďme se také nalákat na další muziku, která nás čeká už za malou chvíli. Bude to třeba Subfocus a Freedom.

0: kultovní věc od Mr. Oizo. Dáme si starý kousek Flat Beat. Už mezi 10. a 11. pokračujeme dál na frekvencích Dance Ráda. Čeká vás spoustu informací a hlavně top hudba. Teď už Andy, aktuální zprávy a počasí. Pojďme na ně, hezký ráno. Dance Radio News.
1: Hodně špatný vtip musí řešit poslanec ANO Marek Novák. Dosud neznámý hacker se naboural na jeho profil na sociální síti Facebook a vyvěsil tam v pondělí večer Novákovou parte s tím, že zemřel po krátké nemoci a že se bude 14. srpna konat ve Zlíně pohřeb. Spletl si ale datum a na parte umístil loňský rok. Krom toho chybí informace o datu úmrtí. Popová hvězda Beyoncé se stala 100% vlastnicí značky whisky Sir Davis. Francouzský luxusní gigant potvrdil, že prodal svůj podíl ve společném podniku, který obě strany založily v roce 2024. Finanční podmínky transakce nebyly zveřejněny. Jedna z nejvýznamnějších postav moderního technologického světa odchází. Jeff Dean, dlouholetý hlavní vědecký pracovník Google a architekt řady technologií, na níž dnes stojí internet i současná vlna umělé inteligence, po 27 letech firmu opouští. Společně s dalšími třemi špičkovými odborníky zakládá nový startup Discovery Loop. Počasí. V úterý očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 26 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: říct, že tenhle ten kousek už jsem dlouho neslyšela. Za náma Allegria a Cuba Libre na frekvencích Dance Radia. Máme minutu po čtvrt na 11 a věřím, že i tahle ta skladba opravdový fanoušky potěšila, pokud jste si říkali to samý. Jo, tohle jsem strašně dlouho neslyšel. No a my už se pojďme podívat na novinky na hudební scéně. Včera jsme se bavili o zimní edici Beats for Love, který proběhne poprvý vlastně v historii jindy než v létě a jedná se o zimní zastávku, která proběhne v Brně. Avizovali jsme, že dalším headlinerem bude Sara Landry. No a u Sary Landry ještě zůstaneme, protože nejenom, že navštíví Českou republiku, ale taky zároveň tady představí novou desku, protože Sara Landry oznamuje vydání novýho alba Divine Intervention a současně s oznámením desky, což je vlastně jakoby trošku taková jako navazující věc na tu debutovku, kterou vydala 2 roky zpátky, Spiritual Drive-By. A právě tato deska i zároveň nabízí skladbu Angel Dust, což už je taková první vlaštovka a taková pozvánka na celou desku, aby se mohli fanoušci nalákat. No a pokud vás zajímá to zásadní a to datum vydání, tak právě druhá deska vyjde 16. října u jeho vlastního labelu Hecate a právě, jak už jsem zmiňovala, navazuje právě na ten debut, který vyšel v roce 2024. No a vlastně, jak Sara Landry popisuje nahrávku, je to takový údajně hodně niterný pokračování pocitů spojený s energií, taky skvělýho zvuku, zážitků a tak dále a taky její další cesty, kterou ušla oproti těm 2 letům zpátky. Takže 16. října zapište se to a pak se můžete těšit v Brně na její unikátní vystoupení, kde určitě zazní i spoustu jejich tracků.
1: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
2: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
1: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
2: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
1: Auto Esa. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
8: Myslím, že to bude za C. Gumák.
7: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
9: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
11: Dance Radio. Dance Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

89,9 FM, přesně to jsou frekvence, na kterých ladíte i dnešní úterní dopolední drive na frekvencích Dance Rádia, a my se pojďme podívat teďka na Ibizu, kde samozřejmě sezóna je v plném proudu, a to až do poloviny října, řekla bych, kdy to tady žije opravdu ve velkém. Pokud třeba zvažujete návštěvu Ibizy, tak určitě neváhejte a určitě vyražte, protože tohleto jako je epický místo. No ale v návaznosti na kluby a vznik nových míst, tak je tady trošku jako komplikace a do budoucna by to úředníci mohli úplně jako tomu zamezit, jo? Protože momentálně jsou na stole návrhy, které předložila Rada pro záležitosti zahraničí, a ty vlastně ratifikovaly zákaz všech nových licencí pro vznik nových klubů na právě Ibize. A důvodů je hned několik, nejenom, že podle těch zpráv to vypadá, že vlastně jako cílem je především omezit ten stávající noční život, ale i vzhledem k tomu, že si čím dál více stěžují místní lidé a obyvatelé, kteří tady žijí, i na to, že je tady obrovský nárůst turistů, je tam velký nepořádek, ruch, hluk, a to všechno vlastně narušuje ten noční život, docela jako ten obyčejný život lidí, kteří tady jako žijí samozřejmě přes ten rok, ale hlavně i přes tu jako velmi, velmi napjatou a zásadní sezónu. Takže to vypadá, že pravděpodobně do budoucna by tady neměly vznikat na Ibize další žádný nový místa, protože prostě hold, nová místa nedostanou licenci. Taky zároveň viceprezident trval na tom, že nechce, aby vlastně jako teda legální volnočasová aktivity zmizely, ale samozřejmě poznamenal taky, že noční život je zásadním motorem ekonomiky celého ostrova, ale že ty regulace prostě mohou být. Tak uvidíme, jestli se najde shoda, jestli tam nějaký výjimky do budoucna budou. Nicméně si myslím, že i v tuhle chvíli na Ibize funguje opravdu spoustu klubů, podniků a míst, kam můžete vyrazit. Takže si myslím, že asi za mě netřeba, aby vznikaly další místa, si myslím. Ale zase na druhou stranu, proč by ne, něco do budoucna ještě nemohlo vzniknout. No, tak uvidíme.

Přátelé, tohle je unikátní spojení Fred Again, Sammy Virgie a Winnie v éteru Dance Radio. Tato ta věc nesmí chybět pravidelně v našem éteru. Mimochodem připomínám Fred Again a taky nová deska, která vyšla v půlce léta společně ještě s dalším projektem, takže si to určitě dejte, pokud jste ještě neslyšeli. No a Sammy Virgie, tak ten stejně jako Fred Again je stejně aktivní, neustále vydává a já se doufám a pevně věřím, že samozřejmě už brzy kluci zase vypustí něco společného, protože to je vždycky radost slyšet tu jejich produkce a potom vidět to na velkých pódiích, na festiákách, v klubech a tak dále. Takže Fred Again, Sammy Virgie, 100% doporučuji zmapovat i jejich separé produkci, který je strašně moc, a ať už se vydáte na jakoukoliv platformu. No ale teď už taky na frekvencích Dance Radio a další muzika ještě stíháme Paraustelára, no a doufám, že taky Snow Patrol, Chasing Cars, a to v remixu, v editu od Jones and Cheryl. Příjemný poslech.

Přátelé, Snow Patrol, Chasing Cars, a to v editu od Jones and Gerald na frekvencích Dance Rádia. 10:53 už za malou chvíli si dáme něco special pro všechny fanoušky drum and bass. Drum and bassu, drum sound a bass

0: Nebude chybět ani kultovní věc Tarantula od legendárních Faithless. Mezi 11. a 12. omrkneme určitě novinky na hudební scéně, mrkneme, kam dnes můžete vyrazit za kulturou a současně určitě představíme i novinku v našem éteru. Teď už ale ten nejlepší čas na zprávy a počasí na Dance Radio, pojďme na to. Dance Radio News.
1: Pražští hasiči v pondělí večer zasahovali proti požáru v pražských Letenských sadech. Nasazeny byly v místě 4 vodní proudy. Kvůli zranění i z důvodu vyčerpanosti potřebovali ve Slovenských horách za uplynulou neděli a pondělí pomoc 3 čeští turisté. Všem pomohli horští záchranáři a případy se obešly bez vážnějších zranění. Letiště v Lipsku minulý týden jen velmi těsně uniklo vážné katastrofě. Podle informací deníku Die dron v úterý večer narazil do křídla zaparkovaného nákladního letadla Antonov. Právě v křídlech se přitom obvykle nacházejí palivové nádrže. Výbušnina však po nárazu neexplodovala a dron se od křídla odrazil a dopadl na zem. Počasí. V úterý očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 26 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Goldmember na frekvencích Dance Radio a my pokračujeme dál, stále ladíte úterní dopolední drive a to s datem 11. srpna a velmi dlouho avizovaná show proběhla v New Yorku a jedná se o B2Bčko dvou umělců Charlotte DeWitt a Yusukeho Yukimatsu. A právě tohleto B2B se odehrálo v New Yorku o uplynulém víkendu, konkrétně v sobotu 8. srpna, kdy se tato dvojice propojila na pódiu v Under the Bridge Park v Brooklynu a po individuálních setech odehráli ten den i B2Bčko. Je to dlouho avizovaná akce, z toho už je celá řada videí na sociálních sítích a konkrétně i samotní umělci tohleto nebo tenhle ten zážitek z víkendu sdíleli a já už se strašně těším, jak bude venku video na YouTube. Doufám, že ano, protože Yusuke Yukimatsu, tak to je bez debat jako naprosto top a ještě společně se Charlotte DeWitt, tak to věští vždycky jenom něco fajn a velkolepýho. Ten záznam už je ale prej venku, vy se můžete podívat na socials a zároveň už taky snad brzy na YouTube. Každopádně teďka minimálně můžete vidět na sociálních sítích Charlotte a Yusukeho nějaký útržky z víkendu a doufejme, že brzy si tenhle ten set budeme moci v záznamu užít úplně kompletně celý. Tak se těšíme. Za chviličku už další muzika, Jack Jones, Breathe, nebude chybět ani Dubs, Oliver Heldens a spoustu dalších melodií.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True, peace, love, acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: ILOS vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Service.
1: Přesně ta kulturní a party service je připravený. My se už pojďme podívat na to, kam můžete dnes vyrazit za kulturou, pokud budete mít chuť a čas, a rozhodně je příležitost. Dneska Kemp Centrum architektury nabízí od 17 hodin zajímavou diskuze a prohlídku s Markem Kundratou na téma Kemp Point Ostrov Štvanice od 17 hodin, takže můžete se dozvědět všechno zajímavé okolo Prahy a zajímavých pražských míst. Pojďme se podívat taky za podcasty. Trojský pivovar nabízí celý léto podcastovou letní scénu. Dneska se můžete těšit na Hlas Heroin Live, kde se můžete těšit na autory tohoto podcastu, ale taky i zajímavý hosty od 19 hodin, ještě jednou Trojský pivovar. Terasa Smíchov nabídne dneska od 19.30 letní impro show, takže si můžete užít skvělou letní atmosféru. No a to není všechno, vyrazit můžete i na další místa, třeba letní grébovka s divadlem, a to až do konce srpna, nabízí více než 20 zajímavých divadelních představení, a to i dneska, vždycky v podvečer a večer. No a mrkneme se na koncerty, dnes nabídne i Meat Factory zajímavý koncert, Joshua Curran, Curtains Please, a start 20. hodina, ještě jednou zmiňovaný Meat Factory. Jazz Dog nabídne Circus Ponorka od 21 hodin. Těšit se ale můžete třeba i na další místa. Dnes můžete vyrazit třeba i do Krosu, kam můžete si jít poslechnout Techno, Techinko, Patricio, Strix a hosté v rámci Techno Night od 20 hodin. No a poslední tip poputuje i dneska na studentskou party Kiss or Slap do Roxy dnes od 21 hodin. Tolik tipy, kde se co děje, bude toho poměrně hodně, takže věřím, že se vyberete.

On a taky Whatever Turns You On na frekvencích Dance Rádia 11.50, aktuální čas. My pokračujeme dál, máme dneska 11. srpna a úterní dopolední drive je skoro na konci. Ještě vám nabídnu krásnou věc, Gorgon City, Anne-Marie a Try Me Out, pak taky Esquire a Got To Have Your Love, pak už zprávy a počasí v celou s Endym. Odpoledne už se na vás těší stejně jako každý všední den můj kolega Mikey mezi 14. a 18. hodinou, no a v podvečer a večer se můžete těšit na pravidelný pořady, na který jste zvyklí. Co vás čeká už dnes úderem 19. hodiny, je třeba Ferry Corsten a jeho Resonation Radio. Od 20 hodin Tritonia Radio Show, poté taky Jamie Jones a Hot Robot a nebo Spinning Sessions společně s Nicole Moodaber. Tak se to moc užijte, mějte krásný den, pokud se ho rozhodnete strávit u vody nebo u relaxu, tak doufám, že se budete mít fantasticky. A já se na vás budu opět těšit zítra mezi 9. a 12. hodinou. Mějte se hezky. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Hodně špatný vtip musí řešit poslanec ANO Marek Novák. Dosud neznámý hacker se naboural na jeho profil na sociální síti Facebook a vyvěsil tam v pondělí večer Novákovou parte s tím, že zemřel po krátké nemoci a že se bude 14. srpna konat ve Zlíně pohřeb. Spletl si ale datum a na parte umístil loňský rok. Krom toho chybí informace o datu úmrtí. Popová hvězda Beyoncé se stala 100% vlastnicí značky whisky Sir Davis. Francouzský luxusní gigant potvrdil, že prodal svůj podíl ve společném podniku, který obě strany založily v roce 2024. Finanční podmínky transakce nebyly zveřejněny. Jedna z nejvýznamnějších postav moderního technologického světa odchází. Jeff Dean, dlouholetý hlavní vědecký pracovník Google a architekt řady technologií, na níž dnes stojí internet i současná vlna umělé inteligence, po 27 letech firmu opouští. Společně s dalšími třemi špičkovými odborníky zakládá nový startup Discovery Loop. Počasí. V úterý očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 26 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: tam bude.
1: Nech toho.
0: Každý už tam bude.
1: Přestaň, štěl mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

Kvůli zranění i z důvodu vyčerpanosti potřebovali ve slovenských horách za uplynulou neděli a pondělí pomoc 3 čeští turisté. Všem pomohli horští záchranáři a případy se obešly bez vážnějších zranění. Letiště v Lipsku minulý týden jen velmi těsně uniklo vážné katastrofě. Podle informací deníku Die Zeit dron v úterý večer narazil do křídla zaparkovaného nákladního letadla Antonov. Právě v křídlech se přitom obvykle nacházejí palivové nádrže. Výbušnina však po nárazu neexplodovala a dron se od křídla odrazil a dopadl na zem. Počasí. V úterý očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 26 stupňům a vyukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
1: Že nic neřešíš.
0: Přesně.
1: Proto jsme vybrali Auto ESA.
0: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
2: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
5: A raz, dva, tři, 4,21.
6: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Dance Radio. Dance Radio.

Hodně špatný vtip musí řešit poslanec ANO Marek Novák. Dosud neznámý hacker se naboural na jeho profil na sociální síti Facebook a vyvěsil tam v pondělí večer Novákovou parte s tím, že zemřel po krátké nemoci a že se bude 14. srpna konat ve Zlíně pohřeb. Spletl si ale datum a na parte umístil loňský rok. Krom toho chybí informace o datu úmrtí. Popová hvězda Beyoncé se stala 100% vlastnicí značky whisky Sir Davis. Francouzský luxusní gigant potvrdil, že prodal svůj podíl ve společném podniku, který obě strany založily v roce 2024. Finanční podmínky transakce nebyly zveřejněny. Jedna z nejvýznamnějších postav moderního technologického světa odchází. Jeff Dean, dlouholetý hlavní vědecký pracovník Google a architekt řady technologií, na níž dnes stojí internet i současná vlna umělé inteligence, po 27 letech firmu opouští. Společně s dalšími třemi špičkovými odborníky zakládá nový startup Discovery Loop. Počasí. V úterý očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 26 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white. I

0: Calvin Harris, Jesse Reyes Ocean, tady jeden z rádio, krásný odpoledne, máme úterý 11.8. a Zuza nám přejeme jen to nejlepší k svátku, dneska je váš den. Na den z rádio gratulujeme všem nositelkám tohoto zvučného jména. Dejte si tam nejlepší taneční beat, já jsem Michael C. a až do 18. vám budu vybírat úplně ten nejlepší taneční servis. Koukneme se taky do hitparády Dance Radio Chart, hlasování do dalšího kola končí zítra v 15 hodin, do té doby máte šanci poslat svůj oblíbený taneční hit co nejvíc. Jdeme zpátky k taneční muzice. Čeká vás novinka od Joe a James Carter, Don't Wake Us Up, anebo hned po reklamě Really Look, případně Kristof a jeho Give Me The Love. Jsme Dance Radio.
1: Dance Radio. House, trance, techno, drum and bass, tech house. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio. Soutěže o volňásky na ty nejlepší mejdany a festiáky. Taneční shows od nejznámějších DJs a producentů. Aktuální informace ze světa taneční scény. To naladíš každý den od

0: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.

0: Los vyhrává. Nakup v XXX Luc a získej nákup zdarma. XXX Luc domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

Skvělá novinka na Dance Radio Joe a James Carter, Don't Wake Us Up. My se podíváme ale do hitparády Dance Radio Chart, do ní hlasujte do zítřejších 15 hodin na našem webu danceradio.cz. Minule jsme nasadili třeba tři novinky, Hot Since 82, Meduzu nebo Robina Schulze, na stupních vítězů byl Tiesto na trojce, Lost Frequencies na druhém místě a za to už třikrát za sebou brali Draw Moon, Shelter, uvidíme, jestli je znovu obhájí, je to na vás a ve vašich rukou. Odebě teď High Contrast, Remind Me, Fede Legrand, nebo třeba taky Tiga. Pojďme si užít nejlepší taneční muziku, playlist jako vždycky na webu anebo v aplikaci danceradio.cz.

0: Skvělá taneční muzika. Na Dance Radio pokračuje. Festival Povaleč u Karlových Varů je jedním z důkazů, že kultura nemusí být jenom o zisku. Jak se daří partě kamarádů udržet nekomerční akci, kde vstupenka je dobrovolná a pivo opravdu levný, a proč je pro návštěvníky nejdůležitější komunita nejenom program, tak to můžete zjistit třeba na příštím ročníku právě festiáku Povaleč. Letošní se vydařil ovšem podle stížností a dojmů všech, kteří tam dorazili, těch návštěvníků bylo až moc a tedy už se do areálu téměř nevešli a na stage byl problém se dostat. Což ale ukazuje na to, že i právě tenhle ten model může mít úspěch. My určitě na Dance Radio Povaleči fandíme, jdeme zpátky k tanečnímu plejáku. Super poslech.
1: Dance Radio. Dance Radio. Nejlepší taneční muzika.
0: Muzika.

Pražští hasiči v pondělí večer zasahovali proti požáru v pražských Letenských sadech. Nasazeny byly v místě 4 vodní proudy. Kvůli zranění i z důvodu vyčerpanosti potřebovali ve Slovenských horách za uplynulou neděli a pondělí pomoc 3 čeští turisté. Všem pomohli horští záchranáři a případy se obešly bez vážnějších zranění. Letiště v Lipsku minulý týden jen velmi těsně uniklo vážné katastrofě. Podle informací deníku Die Zeit dron v úterý večer narazil do křídla zaparkovaného nákladního letadla Antonov. Právě v křídlech se přitom obvykle nacházejí palivové nádrže. Výbušnina však po nárazu neexplodovala a dron se od křídla odrazil a dopadl na zem. Počasí. V úterý očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 26 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Nejlepší taneční muzika, úžasný úterý. Hantec, samozřejmě znáte, slangová mluva lidí z Brna, je nově součástí seznamu tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Oficiálně byl Hantec zapsán včera odpoledne na národopisném festivalu v Miloticích na Kyjovsku právě do tohohle seznamu a celá republika může být na to právě hrdá. Na Dance Radio jdeme opět hrát ovšem taneční playlist. Jsme Dance Radio.
1: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
4: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

hrajeme nejlepší taneční muziku. My jsme Dance Radio. V Číně měl jít do kin, pozor, akční historický velkofilm o anexi Tajvanu. Provázela ho pompa, velebila režimní média. Jenže místo slibovaný premiéry je ticho po pěšině a film skončil u ledu. Co se zatím konkrétně skrývá, není úplně jasný, ovšem pro prezidenta Xi Jinpinga a jeho nacionalismus to značí zjevně problém a samozřejmě, že se tohle nedostalo do kin, je poměrně správně. Jdeme zpátky k tanečnímu plejáku, přímo pro vás jsme Dance Radio.

0: Na Dance Radio nejlepší taneční muzika v celou, tu budou zprávy a kolega Andy Road. Teď mám pro vás knižní tip, co si třeba přibalit na dovolenou, protože vyšel nový román spisovatelky Viktorie Hanišové Hoří ti táta. A možná budete i zaskočeni, protože vypráví o pohasínající literární hvězdě, již z tvůrčí krize vytáhne až smrt vlastního otce. Bývalý vědec se upálí pod vlivem konspiračních teorií. Není to určitě kniha pro každýho, ovšem pokud vás tohle téma zajímá, může to být přímo pro vás. Teď další muzika, pojďme na to. Po 16. samozřejmě pokračujeme s dalším tanečním party mejdanem.
1: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Dance Radio. Dance Radio.

Hodně špatný vtip musí řešit poslanec ANO Marek Novák. Dosud neznámý hacker se naboural na jeho profil na sociální síti Facebook a vyvěsil tam v pondělí večer Novákovo parte s tím, že zemřel po krátké nemoci a že se bude 14. srpna konat ve Zlíně pohřeb. Spletl si ale datum a na parte umístil loňský rok. Krom toho chybí informace o datu úmrtí. Popová hvězda Beyoncé se stala 100% vlastnicí značky whisky Sir Davis. Francouzský luxusní gigant potvrdil, že prodal svůj podíl ve společném podniku, který obě strany založily v roce 2024. Finanční podmínky transakce nebyly zveřejněny. Jedna z nejvýznamnějších postav moderního technologického světa odchází. Jeff Dean, dlouholetý hlavní vědecký pracovník Google a architekt řady technologií, na níž dnes stojí internet i současná vlna umělé inteligence, po 27 letech firmu opouští. Společně s dalšími třemi špičkovými odborníky zakládá nový startup Discovery Loop. Počasí. V úterý očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 26 stupňům a by ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Hrajeme skvělou taneční muziku, jsme Dance Radio. Zemský soud v Mnichově vynesl přelomový rozsudek, a to v oblasti generativní umělé inteligence a autorského práva. Tenhle ten případ jsme to už sledovali, podle soudního rozhodnutí totiž společnost Suno neoprávněně trénovala svoje AI hudební modely na chráněných skladbách bez řádné licence. Soud nařídil platformě zveřejnit veškerý příjmy spojený s tímhletím porušením a prohlásil ji za plně odpovědnou za vzniklý škody. Jejíž výše bude ještě vyčíslená. Mezi dotčený skladby patří třeba Forever Young a Big in Japan od Alphaville, Daddy Cool, Rasputin od Boniem, Mambo No. 5 od Lubegi nebo Atemos od Kristiny Bach. Během soudního líčení byly předloženy důkazy o tom, že Suno tyhle ty nahrávky stahovalo přímo z platformy YouTube, přičemž záměrně obcházelo technický ochranný opatření známý jako Rolling Cipher, který slouží právě zamezení automatizovaného stahování obsahu. Uvidíme, kam tohleto bude dál pokračovat. Jdeme zpátky k taneční muzice. Jsme Dance Radio.
1: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Později už tam budem?
3: Přestaň! Štíl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: A raz, dva, tři, 4,21.
7: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Dance Radio. Dance Radio.

0: Na den srady ustále nej, taneční hity. Belgický festiák Tomorrowland 2026 je samozřejmě už za náma a populární aplikace Shazam teď zveřejnila žebříček skladeb, který si návštěvníci během obou víkendů nejčastěji vyhledávali. Data nabízejí autentický pohled na to, který ID nahrávky, chytlavý melodie nebo nečekaný remixy u tisícového publika rezonovaly ze všech nejvíc. Absolutní vítězem je nejhledanější track celého festivalu, a to klubová hymna Free Your Mind od dvojice Prospák Looney. Dále tu jsou třeba Dimitri Vegas, Turn the Tide nebo Another Talk To, což je aktuální ohromný letošní hit a vidíte, stejně ho lidi pořád hledali. Vidíme tu i Madonu s Martinem Garrixem, Cassina, Dimitri Vegas a Like Mike s Marlonem Hofstadtem a tak dále. Případně komplet naleznete online. Od nás další taneční muzika, jsme Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Tady je Dance Radio. Toxic Love, to je novej single Kalinův, první ucelený projekt od vydání mini alba Bieber Fever Tour Live, obsahující hity Pistácie a taky Vítej mezi náma, mimochodem to je i docela taneční věc. Trojici tematických tracků spojuje moderní popový zvuk, ale i trošku taneční beaty. Vedle solo věcí pražský holky a Luana najdete teď na novým Kalinově počinu i spolupráci s Dollar Princem a jmenuje se Superstar, pokud je tedy zrovna Kalinováš oblíbenec. Tohle 100% doporučuji poslechnout. Zpátky k tanečním, čistě tanečním beats, jsme Dance Radio v celou zprávy.

Pražští hasiči v pondělí večer zasahovali proti požáru v pražských Letenských sadech. Nasazeny byly v místě 4 vodní proudy. Kvůli zranění i z důvodu vyčerpanosti potřebovali ve Slovenských horách za uplynulou neděli a pondělí pomoc 3 čeští turisté. Všem pomohli horští záchranáři a případy se obešly bez vážnějších zranění. Letiště v Lipsku minulý týden jen velmi těsně uniklo vážné katastrofě. Podle informací deníku Die Zeit dron v úterý večer narazil do křídla zaparkovaného nákladního letadla Antonov. Právě v křídlech se přitom obvykle nacházejí palivové nádrže. Výbušnina však po nárazu neexplodovala a dron se od křídla odrazil a dopadl na zem. Počasí. V úterý očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 26 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

0: jsme Dance Radio. Rehab konečně vydává album Dream Inside a Dream. Už je to konečně tady. Po 6 měsících napínání, 10 singlech a neuvěřitelné cestě za novou hudební kapitolou se konečně sen fanoušků Rehaba stal skutečností. Album Dream Inside a Dream je venku a představuje tak světu zatím Rehabův nejosobnější projekt a taky dle jeho slov velký milník v kariéře. Poslechněte si taky titulní stejnojmenný single a nechte se unášet tím, co si pro vás oblíbený hitmaker připravil. Doporučujem. Na Dance Radio další taneční muzika. Pojďme na to.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
6: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
7: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: jsme Dance Radio. Sam Smith, oblíbený to zpěvák, vydává brzy nový album. Dejte si zatím track Oh Mother. Už 21. srpna vychází nový album právě Sama Smitha, Hazel Eyes. Nechte se na něj nalákat singlem Oh Mother, epickou a taky elektrizující popovou hymnou, která vznikla jako jedna z písní na albu ve spolupráci se sborem The Two City Chorus. Není to samozřejmě taneční muzika, ovšem i nějaký lehčí věci pro vás vždy vybíráme a doporučujeme. Na Dance Radio pokračujeme s tanečním servisem. Tady ho máte.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Díky, že jste poslouchali úterní odpolko. Já se těším opět zítra ve středu od 14. Dejte si taky skvělý program. Dnes třeba Tritonal, tedy Tritonia Radio Show, Hot Robot Radio a Jimmy Jones, anebo Spin Sessions. Zítra ráno Andy, v 9 taky Katie a my se slyšíme zítra odpo. Čau!

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dance Radio. Dance Radio.
5: Change one thing. Change everything.
6: Everything. Everything.
5: With every beat of its tiny wings, the butterfly creates a shared rhythm, universally altering your path and current state. With one tiny movement, the whole world can feel it. With you, keeping time. Let the shared rhythm take you somewhere only you know. Let it move you. Let it lose you. To be found again. Change one thing.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Radio.
1: I'd be lying if I said I didn't need to get lost sometimes.